0: vedlo v konečném důsledku ke smrti. Pokud je o tresty, i tam jsem spokojená, soud v případě obžalované dokonce uložil trest vyšší, než jsem já původně navrhovala.
1: Obžalovaní jsou stíhaní na svobodě. Žena je v současnosti opět těhotná. Papež Lev XIV. Měl zhoubný nádor plic. Ukázalo to vyšetření plicního laloku, který mu dnes lékaři při operaci odebrali, uvedl to Vatikán. Fotbalisté Slavie se z Azerbajdžánu vrací s prázdnou. Ve druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů podlehli v Baku nováčkovi soutěže Sabahu 0-2. Pražané nenaplnili roli favorita. Jsou vůbec prvním českým týmem, který v dosavadních 13 pohárových duelech se soupeři prohrál. Hokejové Dynamo si v posledním šestém utkání základní části Ligy mistrů připsalo 5. vítězství. Pardubice porazili švédský tým Vaxie 2-1 v prodloužení. Oba týmy už měly před zápasem zajištěný postup do vyřazovací části soutěže. Ve středu čekáme zataženo až oblačno, místy občasný déšť nebo přeháňky, postupně místy i polojasno s teplotami od 13 do 18 stupňů.
2: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 3 hodiny. Zprávy.
1: Na rafinerie zřejmě dopadne mimořádná daň. Její zavedení dnes ve sněmovně podpořila vládní koalice. Norma se bude týkat jen velkých korporací. V Tuzemsku tak dopadne zřejmě jen na 2 podniky, a to rafinerie v Kralupech nad Vltavou a Litvínově, obě vlastní Orlen Unipetrol. Zákon odolal opozičním návrhům na zamítnutí i na vrácení vládě. Teď dokument míří na sněmovní rozpočtový výbor. Důvodem zavedení mimořádné daně je podle vlády nárůst marží rafinérií v důsledku situace na světovém trhu s ropou. Daň se má uplatňovat za letošní a příští rok. Zdaňovat se bude zvýšená marže proti minulému roku 2025. Jen za letošek by podle ministerstva financí měla daň do státního rozpočtu přinést 5,5 miliardy korun. Lesníci odminovali lesy u Lednicko-Valtického areálu. V Bořím lese dokončili sanaci, při které odklidili přes 70 tisíc kusů munice. Ta pocházela z někdejší továrny Muna, která explodovala na konci druhé světové války. Pyrotechnik Radek Žemlička dodal, že pestrost nálezů byla na místě výjimečná. Německá armáda totiž v továrně uskladňovala i ty trhaviny, které se jí povedlo ukořistit od válečných soupeřů.
2: Letech, když najdeme britskou munici, tak v 90% případů je nutné ji zničit na místě. Takže to byl třeba jeden z důvodů, kdy vždycky při nálezu britské munice jsme věděli, že na 100% ji budeme muset odpálit přímo tady v prostoru Bořího lesa na trhací jámě.
1: Vyčištění Bořího lesa od nevybuchlé munice vyšlo na 50 milionů korun. Odklízení tam začalo v roce 2015. Americký prezident na svém úřadu vydělává. Víc než polovina Američanů má za to, že Donald Trump od návratu do Bílého domu hodně upřednostňuje své osobní finanční zájmy. 6 z 10 dospělých Američanů si myslí, že Trump z úřadu neeticky profituje. Podle 4 z 10 dokonce nezákonně. Vyplývá to z dnes zveřejněného průzkumu agentury AP. Trump možný střet zájmů na začátku druhého funkčního období bagatelizoval. Deníku New York Times řekl, že zjistil, že to nikoho nezajímá, a tak zrušil dobrovolný zákaz, že jeho rodina nesmí uzavírat soukromé obchody v zahraničí, a mimo jiné založil několik nových kryptopodniků. Bílý dům možný střet zájmů prezidenta opakovaně odmítá jako falešný problém. Zoologická zahrada Olomouc nabízí návštěvníkům nové hlasové průvodce. Komentáře k jednotlivým druhům zvířat vytvořila s pomocí umělé inteligence. Lidé si je můžou poslechnout po načtení QR kódu na informačních tabulkách u jednotlivých expozic.
3: V nabídce je kromě českého jazyka také angličtina, polština a němčina. Zoo tak chce zpřístupnit informace o chovaných zvířatech i cizincům. Při tvorbě hlasového komentáře využila technologii syntetického hlasu, která převedla připravené texty do mluvené podoby. Zpřístupňování informací různým skupinám lidí se v olomoucké zoologické zahradě věnují dlouhodobě. Už dříve začali spolupracovat se školami pro sluchově postižené. V tomto případě jsou výsledkem speciální videa. Eva Panošová, Rádio Impuls, Olomouc.
1: Slavia prodloužila čekání na výhru v Lize mistrů. V ázerbajdžánském Baku podlehla Sabahu 0-2. Domácí naopak oslavili první výhru v soutěži. V dalším kole Pražané za týden 20. října nastoupí v Istanbulu proti Fenerbahče. Ve středu bude zataženo až oblačno, místy s deštěm, postupně se vyčasí až na polojasno, s teplotami od 13 do 18 stupňů.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 4 hodiny. Zprávy.
1: Prezidentova dovolená nedá vládním politikům spát. Petr Pavel by měl podle poslanců vládní koalice zveřejnit náklady na soukromou dovolenou v Maroku. Poslanci ANO, SPD a motoristů na návrh Jindřicha Reichla rozhodli, že hlavu státu by k tomu měla vyzvat i sněmovna. Pavel by měl podle Reichla prokázat úhradu dovolené ze svého účtu a uvést mimo jiné, kdo objednával letadlo, kterým se vrátil do Česka v pátek na otočku kvůli komunálním volbám. Podle ředitele odboru komunikace prezidentské kanceláře Víta Koláře si všechny výdaje spojené s cestou platí prezident sám ze svých peněz. Do práce se má Petr Pavel vrátit v pondělí 19. října, kdy má v programu přijetí velvyslanců. Manželé Řehkovi zvládli volby se střídavými úspěchy. Bývalý náčelník generálního štábu Karel Řehka se v Plzni dostal do druhého kola senátních voleb. Jeho žena Michála naopak po 16 letech končí jako starostka Kozolup.
2: Karel Řehka vyhrál jako kandidát STAN v Plzni první kolo senátních voleb a do druhého jde proti náměstkyni plzeňského primátora Lucii Kantorové z ANO. Michála Řehková, dříve Opltová, členka STANu, je poslankyní. V Kozolupech ale jako starostka končí po 4 volebních obdobích. Původně prý už kandidovat nechtěla, nakonec byla na 5. místě kandidátky uskupení za Kozolupy. Přiznala, že se starostováním se naloučila snadno. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeňsko.
1: Brněnský krajský soud potrestal rodiče v případu úmrtí novorozence. Stalo se to v únoru 2024. Matce uložil za týrání svěřené osoby 8 let vězení, otci 6 let. Podle rozsudku hrubě zanedbávali výživu a hygienu své novorozené dcery, nezajistili jí lékařskou péči ani neregistrovali u dětského lékaře. Státní zástupkyně Iveta Eichlerová je ráda, že soud žalobě vyhověl.
3: Oba obžalované uznal vinným zvlášť závažným zločinem týrání svěřené osoby, které vedlo v konečném důsledku ke smrti. Pokud je o tresty, i tam jsem spokojená, soud v případě obžalované dokonce uložil trest vyšší, než jsem já původně navrhovala.
1: Obžalovaní jsou stíhaní na svobodě. Žena je v současnosti opět těhotná. Papež Lev XIV. Měl zhoubný nádor plic. Ukázalo to vyšetření plicního laloku, který mu dnes lékaři při operaci odebrali, uvedl to Vatikán. Fotbalisté Slavie se z Azerbajdžánu vrací s prázdnou. Ve druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů podlehli v Baku nováčkovi soutěže Sabahu 0-2. Pražané nenaplnili roli favorita. Jsou vůbec prvním českým týmem, který v dosavadních 13 pohárových duelech se soupeři prohrál. Hokejové Dynamo si v posledním 6. utkání základní části Ligy mistrů připsalo 5. vítězství. Pardubice porazili švédský tým Vaxie 2-1 v prodloužení. Oba týmy už měly před zápasem zajištěný postup do vyřazovací části soutěže. Ve středu čekáme zataženo až oblačno, místy občasný déšť nebo přeháňky, postupně místy i polojasno s teplotami od 13 do 18 stupňů.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 5 hodin. Zprávy.
1: Na rafinerie zřejmě dopadne mimořádná daň. Její zavedení dnes ve sněmovně podpořila vládní koalice. Norma se bude týkat jen velkých korporací. V Tuzemsku tak dopadne zřejmě jen na 2 podniky, a to rafinerie v Kralupech nad Vltavou a Litvínově, obě vlastní Orlen Unipetrol. Zákon odolal opozičním návrhům na zamítnutí i na vrácení vládě. Teď dokument míří na sněmovní rozpočtový výbor. Důvodem zavedení mimořádné daně je podle vlády nárůst marží rafinérií v důsledku situace na světovém trhu s ropou. Daň se má uplatňovat za letošní a příští rok. Zdaňovat se bude zvýšená marže proti minulému roku 2025. Jen za letošek by podle ministerstva financí měla daň do státního rozpočtu přinést 5,5 miliardy korun. Lesníci odminovali lesy u Lednicko-Valtického areálu. V Bořím lese dokončili sanaci, při které odklidili přes 70 tisíc kusů munice. Ta pocházela z někdejší továrny Muna, která explodovala na konci druhé světové války. Pyrotechnik Radek Žemlička dodal, že pestrost nálezů byla na místě výjimečná. Německá armáda totiž v továrně uskladňovala i ty trhaviny, které se jí povedlo ukořistit od válečných soupeřů.
2: Letech, když najdeme britskou munici, tak v 90% případů je nutné ji zničit na místě. Takže to byl třeba jeden z důvodů, kdy vždycky při nálezu britské munice jsme věděli, že na 100% ji budeme muset odpálit přímo tady v prostoru Bořího lesa na Trhací jámě.
1: Vyčištění Bořího lesa od nevybuchlé munice vyšlo na 50 milionů korun. Odklízení tam začalo v roce 2015. Americký prezident na svém úřadu vydělává. Víc než polovina Američanů má za to, že Donald Trump od návratu do Bílého domu hodně upřednostňuje své osobní finanční zájmy. 6 z 10 dospělých Američanů si myslí, že Trump z úřadu neeticky profituje. Podle 4 z 10 dokonce nezákonně. Vyplývá to z dnes zveřejněného průzkumu agentury AP. Trump možný střet zájmů na začátku druhého funkčního období bagatelizoval. Deníku New York Times řekl, že zjistil, že to nikoho nezajímá, a tak zrušil dobrovolný zákaz, že jeho rodina nesmí uzavírat soukromé obchody v zahraničí, a mimo jiné založil několik nových kryptopodniků. Bílý dům možný střet zájmů prezidenta opakovaně odmítá jako falešný problém. Zoologická zahrada Olomouc nabízí návštěvníkům nové hlasové průvodce. Komentáře k jednotlivým druhům zvířat vytvořila s pomocí umělé inteligence. Lidé si je můžou poslechnout po načtení QR kódu na informačních tabulkách u jednotlivých expozic.
3: V nabídce je kromě českého jazyka také angličtina, polština a němčina. Zoo tak chce zpřístupnit informace o chovaných zvířatech i cizincům. Při tvorbě hlasového komentáře využila technologii syntetického hlasu, která převedla připravené texty do mluvené podoby. Zpřístupňování informací různým skupinám lidí se v olomoucké zoologické zahradě věnují dlouhodobě. Už dříve začali spolupracovat se školami pro sluchově postižené. V tomto případě jsou výsledkem speciální videa. Eva Panošová, Rádio Impuls, Olomouc.
1: Slavia prodloužila čekání na výhru v Lize mistrů. V ázerbajdžánském Baku podlehla Sabahu 0-2. Domácí naopak oslavili první výhru v soutěži. V dalším kole Pražané za týden 20. října nastoupí v Istanbulu proti Fenerbahče. Ve středu bude zataženo až oblačno, místy s deštěm, postupně se vyčasí až na polojasno, s teplotami od 13 do 18 stupňů.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 6 hodin. Zprávy.
1: Prezidentova dovolená nedá vládním politikům spát. Petr Pavel by měl podle poslanců vládní koalice zveřejnit náklady na soukromou dovolenou v Maroku. Poslanci ANO, SPD a motoristů na návrh Jindřicha Reichla rozhodli, že hlavu státu by k tomu měla vyzvat i sněmovna. Pavel by měl podle Reichla prokázat úhradu dovolené ze svého účtu a uvést mimo jiné, kdo objednával letadlo, kterým se vrátil do Česka v pátek na otočku kvůli komunálním volbám. Podle ředitele odboru komunikace prezidentské kanceláře Víta Koláře si všechny výdaje spojené s cestou platí prezident sám ze svých peněz. Do práce se má Petr Pavel vrátit v pondělí 19. října, kdy má v programu přijetí velvyslanců. Manželé Řehkovi zvládli volby se střídavými úspěchy. Bývalý náčelník generálního štábu Karel Řehka se v Plzni dostal do druhého kola senátních voleb. Jeho žena Michála naopak po 16 letech končí jako starostka Kozolub.
2: Karel Řehka vyhrál jako kandidát STAN v Plzni první kolo senátních voleb a do druhého jde proti náměstkyni plzeňského primátora Lucii Kantorové z ANO. Michála Řehková, dříve Opltová, členka STANu, je poslankyní. V Kozolupech ale jako starostka končí po 4 volebních obdobích. Původně prý už kandidovat nechtěla, nakonec byla na 5. místě kandidátky uskupení za Kozolupy. Přiznala, že se starostováním se naloučila snadno. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeňsko.
1: Brněnský krajský soud potrestal rodiče v případu úmrtí novorozence. Stalo se to v únoru 2024. Matce uložil za týrání svěřené osoby 8 let vězení, otci 6 let. Podle rozsudku hrubě zanedbávali výživu a hygienu své novorozené dcery, nezajistili jí lékařskou péči ani neregistrovali u dětského lékaře. Státní zástupkyně Iveta Eichlerová je ráda, že soud žalobě vyhověl.
3: Oba obžalované uznal vinným zvlášť závažným zločinem týrání svěřené osoby, které vedlo v konečném důsledku ke smrti. Pokud je o tresty, i tam jsem spokojená, soud v případě obžalované dokonce uložil trest vyšší, než jsem já původně navrhovala.
1: Obžalovaní jsou stíhaní na svobodě. Žena je v současnosti opět těhotná. Papež Lev XIV. Měl zhoubný nádor plic. Ukázalo to vyšetření plicního laloku, který mu dnes lékaři při operaci odebrali, uvedl to Vatikán. Fotbalisté Slavie se z Azerbajdžánu vrací s prázdnou. Ve druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů podlehli v Baku nováčkovi soutěže Sabahu 0-2. Pražané nenaplnili roli favorita. Jsou vůbec prvním českým týmem, který v dosavadních 13 pohárových duelech se soupeři prohrál. Hokejové Dynamo si v posledním 6. utkání základní části Ligy mistrů připsalo 5. vítězství. Pardubice porazili švédský tým Vaxie 2-1 v prodloužení. Oba týmy už měly před zápasem zajištěný postup do vyřazovací části soutěže. Ve středu čekáme zataženo až oblačno, místy občasný déšť nebo přehánky, postupně místy i polojasno s teplotami od 13 do 18 stupňů.
0: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: 6:03 máme tady další nový den, středeční ráno, 14. října, Adam Kořica při pohodové vstávání. A teď už muzika let 60. až 80. Tady na Goldu, Laura Brennigan, písnička Self Control.

Tady Radio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, středa, 14. říjen, máme po 6. do 6:30, Shakin' Stevens, písnička O Julie. Opět mě zajímá, do jakého podzimního rána jste se probudili, zdali pak už u vás jsou třeba i takhle brzo z rána mínusové teploty. To vše mi můžete napsat, číslo k nám je 734 787 981, píšete na WhatsApp Radia Gold Impuls.

0: Posloucháte rádio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život. Máme tady středu 14. říjen, přeji hezké ráno. Po půl sedmé Kenny Rogers, také skupina ABBA nebo Sabrina, písnička Boys. Ze všichni dřív nám ale zaspívá Bob Dylan. Teď už rychlý přehled zpráv a taky předpověď počasí. Předávám slovo do naší redakce.
1: Rádio Gold Impuls. Přehled zpráv.
2: Dobré ráno. Státní podnik Lesy České republiky se brání pokutě kvůli prodeji klestí. Kontrakt podle úřadu obsahoval zakázanou dohodu o exportu. V Hradci Králové povládne trojkoalice Hradeckého demokratického klubu a TOP 09 s koalicí Pirátů a Starostů a sdružením Změna pro Hradec, Zelení a KDU-ČSL. U soudu v Hamburku dnes začne proces s Ukrajincem podezřelým z útoku na plynovody Nord Stream v roce 2022. U papeže Lva 14. lékaři diagnostikovali zhoubný nádor plic, je po operaci. A fotbalisté Bohemians 1905 se v dnešní dohrávce 6. kola první ligy utkají s Mladou Boleslaví. No a dnes očekáváme zataženo až oblačno a místy slabý déšť nebo přehánky. Odpoledne postupně místy až polojasno. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

Radio Gold Impulse, zlaté hity, sladký život, blíží se nám 7. hodina, do zpráv si středeční ráno ještě určitě vylepšíme další muzikou let 60. až 80. June Carter, Johnny Cash, písnička Jackson, a tuto skladbu zahrajeme i všem Agátám, které dnes slaví svátek, takže přejeme vše nejlepší, dámy, ženy, slečny, užijte si váš dnešní den, a pokud vy máte nějakou Agátu ve svém okolí, tak ji určitě popřejte a zpříjemněte to dnešní středeční ráno. No.

0: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 7 hodin. Zprávy.
2: Dobré ráno. Na větrné elektrárny si Češi zvykají jenom pomalu, vypovídají o tom výsledky i víkendových místních referend. V otázce možnosti výstavby větrníků se pozitivně vyjádřili občané jen v jedné obci z 21. Pokračuje kolega Tomáš Kabát.
3: Závazný zamítavý verdikt si odhlasovalo 507 oprávněných voličů v Horním Benešově na Bruntálsku. Tamní starosta Pavel Kénik z výsledku překvapený nebyl.
4: My jsme tady pod uří Jeseníku, jsme na kopci, vidíme na všechny strany a tak ani v našem katastru, ani v těch okolních katastrech prostě ty větrné elektrárny nechceme, protože se prostě bojíme, že by to tu krajinu, kterou tady máme, to je jedna z mála věcí, které tady ještě máme pěkně zachované, jako by výrazně zničilo.
3: Dopad na krajinu a estetiku je jedním z nejčastějších argumentů. Předseda komory obnovitelných zdrojů energie Štěpán Chalupa ho považuje za relevantní.
5: Že se jim to nemusí líbit, já naprosto chápu a vůbec nespochybňuji. Určitě neplatí, ani my nechceme, aby se to stavilo všude.
3: Problémem je podle něj fakt, že jsou u nás pravidla výstavby větrníků nadprůměrně přísná. Komplikované je jejich budování i tam, kde lidem nevadí.
2: Tomáš Kabát, díky za reportáž a jdeme dál. V Hradci Králové povládne vítězná koalice Hradeckého demokratického klubu a TOP 09 společně s Piráty, Starosty a uskupením Změna pro Hradec. V 37 členem zastupitelstvu mají těsnou většinu 20 hlasů. Primátorkou zůstane Pavlína Springerová. Koaliční partneři teď jednají o přibrání čtvrtého člena, kterým by mohla být ODS. Občanští demokraté požadují post jednoho náměstka a jednoho radního. S nimi by koalice posílila na 24 křesel. Zda vznikne čtyřkoalice, rozhodnou zastupitelské kluby do pátku. Hnutí ANO skončí v opozici. Chytré domácí spotřebiče mohou brzy čelit nové hrozbě v podobě autonomních škodlivých kódů. Výzkumníci společnosti Entropic varují před takzvanými AI červy. Tyto programy dokážou sami vytvářet své kopie a šířit se mezi zařízeními připojenými k internetu. Schopnost samostatného množení by menší modely umělé inteligence mohly získat už do konce letošního roku. Podle expertů jsou slabým místem zejména televizory, vysavače nebo trouby. Zastavení takového útoku může být mimořádně obtížné, protože neexistuje žádné centrální místo pro vypnutí. Odborníci proto vyzývají k rychlému posílení zabezpečení chytré elektroniky. Fotbalisté Bohemians 1905 přivítají v dnešní ligové dohrávce Mladou Boleslav. V Dělíčku se soupeřem neprohráli v nejvyšší soutěži 9krát za sebou. Poslední 3 vzájemné duely na Vršovickém stadionu skončily remízou. Původní srpnový termín zrušila Viróza v týmu hostů. Dnešním zápasem se uzavře 10. ligové kolo a tabulka bude kompletní. Výkop je v 18 hodin. A dnes bude zataženo až oblačno, místy se objeví slabý dešť nebo přehánky, během dopoledne od západu ustávání srážek, odpoledne postupně místy až polojasno a nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
1: Radio Gold Impulse. Zlaté hity, sladký život.
6: Takové byly zprávy v 7, máme 3 minuty po celé. Adam Kořica přeje poklidné a ničím nerušené středeční ráno 14. října. Teď už Sandra, písnička Hi, hi, hi.

0: Dobré ráno, středa 14. říjen, zdravím vás z našeho rádia, blíží se 7:30. V ranním tématu se bavíme o randění, které dnes vypadá jinak než před lety, ale zábavy rozhodně neubylo. Zjišťujeme, jak se vám seznamuje třeba přes aplikace, nebo jak jste se vlastně seznámili se svým protějškem. Zkusili jste vy nebo někdo z rodiny seznamovací aplikaci po 40? Jaký to byl zážitek? Jaké bylo vaše první rande domluvené přes aplikaci? V čem je seznamování přes aplikace jiné než za mlada a má to nějaké výhody, jak se dneska nejefektivněji seznámit. Co vás na aplikacích nejvíc překvapilo, v dobrém i ve zlém, kdo vám aplikaci nainstaloval, vy sami nebo vám ji vnutili děti?
1: Měla jsem partnery třikrát Petra. Když jsem se rozvedla, tak jsem říkala, žádného Petra už nechci, tak jsem si hledala v seznamce někoho, kdo se jmenuje jinak. A říkám, a Josef, to bude zajímavý. Tak jsem odepsala a sešli jsme se a padli jsme si do oka, ale asi po 14 dnech jsem se dozvěděla, že se jmenuje Petříček, ale už jsme 5 let manželé a je to skvělé.
2: Zdravíčko, já jsem se s přítelkyní seznámil před 12 lety na Lidé a jsme spolu doteďka, máme 2 děti, minulý týden ve čtvrtek se nám narodila holčička a máme syna 3letého a dělají nám radost.
0: No a pak, že to přes ty apky nejde, co vy a randění, randíte nebo jste si skrze nějakou aplikaci našli třeba i životního partnera, už jsme takovýto příběh slyšeli, 6411211, to je číslo k nám, těšíme se na vaše další reakce. Kolega Vítek Zábranský chystá zprávy na 7:30, do té doby muzika let 60. až 80.

0: Posloucháte rádio Gold Impulse, zlaté hity, sladký život. Naproti mě už kolega Vítek Zábranský za okamžik nejnovější zprávy. Po půl osmé naše další muzikale 60. až 80. Marta and the Vandellas, písnička Dancing in the Street. Vítku, teď už to je tvoje.
1: Rádio Gold Impulse. Přehled zpráv.
2: Dobré ráno. Hasiči od rána zasahovali u požáru bytu v požární ulici v Karlových Varech, už je po ohni. Jívka z Klatovska si místo školy skoro rok užívala s matkou u moře, žena dostala podmínku. Banky poskytly v září hypotéky za téměř 35,5 miliardy korun, o 6% méně než loni. Konflikt na Blízkém východě dál zdražuje letenky, ceny rostou o desítky procent. A Martin Nečas bodoval v Zámoří, dvěma góly rozhodl o vítězství Colorado na ledě Dallasu 3-2. No a dnes očekáváme zataženo až oblačno, místy slabý déšť nebo přehánky, odpoledne postupně místy až polojasno, nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
1: Rádio Gold Impulse. Zlaté hity, sladký život.

0: Zdravím vás z našeho rádia, středa 14. říjen do 8. do zpráv s kolegou Vítkem Zábranským, ranní téma a pak taky naše muzika. Zkusili jste vy nebo někdo z rodiny seznamovací aplikaci? Jaký to byl zážitek? Jaké bylo vaše první rande domluvené právě přes aplikaci? V čem je seznamování přes aplikaci jiné než takzvaně za mlada? A má to nějaké výhody? Jak se dneska nejefektivněji seznámit? Co vás na aplikacích nejvíc překvapilo v dobrém i ve zlém? Kdo vám aplikaci nainstaloval? Vy sami nebo vám ji vnutili děti? O tom se bavíme v ranním tématu, protože randění dnes vypadá jinak než třeba před 5-10 lety. Ono všechno se vyvíjí, nejen technologie, ale třeba i právě způsoby randění.
1: Tak my jsme se seznámili před 17 lety, kdy já jsem si podala inzerát v Avizu a můj nynější manžel mi vlastně odpověděl na inzerát. Jsme spolu skoro 18 let a z toho 3 roky jsme manželé a jsme šťastní.
2: Takže já jsem se oženil podruhé po 40 letech, je mi 60 a jsem neskutečně šťastný se svojí nynější ženou. Jsem 15 let a ještě jsme se nepohádali, tak tímto jí zdravím.
0: Pozdravujeme a k tomu přibalujeme hity let 60. až 80. Mě i nadále zajímá, jak jste se seznámili se svým protějškem. Bylo to třeba přes nějakou apku? Dejte nám vědět 604 111 211 a teď už do zpráv naše muzika. Dobré ráno.

0: Rádio Gold Impuls. 8 hodin. Zprávy.
1: Pěkné ráno. Motoristé navrhují zásadní omezení inkluze v základních školách. Ředitelé by podle nich měli získat pravomoc odmítnout žáky s podpůrnými opatřeními. Dotklo by se to dětí s lehkými poruchami učení i s vážnějším postižením. Plán počítá také s možností dočasného vyloučení problémových žáků z výuky až na 30 dní. Rodiče by v takovém případě museli zůstat s dítětem doma a na výzvu školy navštívit poradnu. Cílem strany je přesunout žáky se speciálními potřebami do speciálních škol. Návrh podporuje SPD i premiér Andrej Babiš. Ministr školství Robert Plaga z hnutí ANO prosazuje vlastní úpravu systému asistentů pedagoga a k nápadům motoristů zatím mlčí. Odborníci navíc upozorňují na nedostatek kapacit i personálu ve speciálním školství. Okresní soud v Klatovech potrestal podmínkou 49-letou matku za ohrožování výchovy mládeže. Žena odjela se svou 14-letou dcerou na 9 měsíců do Egypta. Dívka kvůli pobytu u moře zameškala téměř 900 vyučovacích hodin. Matka podle obžaloby nekomunikovala se školou ani se sociálními pracovníky. Obviněná se hájila zdravotními komplikacemi při plánovaném návratu. Soudkyně vynesla trestním příkazem roční vězení s podmíněným odkladem na 2 roky. Verdikt je pravomocný. Na východě Moravy pokračuje nebývalé sucho. Průtoky řek jsou minimální. Celá řada jejich přítoků už úplně vyschla.
2: Většinu potoků na Vsetínsku, Zlínsku, Kroměřížsku nebo Uherskohradišťsku poznáte jen podle koryt. Voda nikde. Průtoky Bečvy, Dřevnice nebo Olšavy dosahují pouhých 1% ve srovnání s běžnými říjnovými průměrnými údaji. Řeka Morava si tak logicky nevede o mnoho lépe. Například v Kroměříži je průtok 13%. Déšť není ve výhledu a to týdně klesá hladina na vodních nádržích až o 25 cm. Jan Čada, Zlínský kraj.
1: Trápení fotbalistů Slávie v lize mistrů pokračuje. Pražané ve druhém kole hlavní fáze podlehli azerbajdžánském Baku nováčkovi soutěže Sabahu 0-2. Slávie tak nesplnila roli favorita, bo bezbrankovém prvním poločase se hráči Sabahu dvakrát trefili v druhém dějství. Šance se Šívank naopak vyzněly do prázdna. Slávia tak nedokázala ukončit dlouhé čekání na vítězství v hlavní fázi ligy mistrů, které trvá už od roku 2007 21 zápasů. Další šanci zlomit prokletí budou mít slávisté příští týden. To je čeká utkání na horké půdě v Istanbulu proti Fenerbahče. A dnes bude zataženo až oblačno, místy se objeví slabý déšť nebo přehánky, odpoledne postupně místy až plojasno a nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů. Pěkný den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: 3 minuty po 8. Vítku, děkujeme za zprávy. Adam Kuřica přeje hezké a ničím nerušené středeční ráno 14. října. Teď už tady na Goldu Mariah Carey, písnička One Night in Bangkok.

0: muzika let 60. až 80. Ať už randíte přes aplikaci nebo naživo, pravidla zůstávají stejná, poznávejte se s hlavou i s ochranou. Randění dneska vypadá jinak, než jak jsme ho znali, ale zábavy rozhodně neubylo. Zjišťujeme, jak se vám třeba seznamuje přes aplikace, zdali pak jste to někdy zkusili, případně jak jste se vlastně seznámili se svým partnerem, partnerkou.
1: Jezdil jsem na motorce, jednou jsem se v Klatovech zastavil v kavárně a tam se mi prostě zalíbil její dokonalý úsměv a to, jak byla krásně milá. Pak jsem se tam hodněkrát zastavoval, už jsem ji tam nikde nemohl najít. A jelikož jsem dělal po večerech za barem, tak jednou tam přišla s nějakým klučinou, což mi plně klesnul úsměv. A po dalším půl roce tak se mi podařilo přijít do kavárny a najít jí. Slovo dalo slovo. No a od té doby už jsme spolu.
2: Já toho svého vysněného prince našla na vojenském plese a čekal do poslední chvíle, skoro než ples skončil a taky než mě opustila kamarádka, který začaly bolet nohy a šla si sednout a poté teprve dostal odvahu a přišel za mnou.
0: Takže jste vlastně taková jako moderní vojenská popelka. My vám děkujeme za příběh se šťastným koncem. Ty další sbíráme na čísle 604 111 211. Co vy a randění, zkusili jste to někdy přes seznamovací aplikace? Jaký to byl zážitek, to nám můžete říci. Do zpráv s kolegou Vítkem Zábranským si hrajeme muziku let 60. až 80. Dobré ráno.

0: Tady je rádio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život. Po půl deváté si na své přijdou příznivci muziky let 60. až 80. nabídnu další hity z této doby. Čeká nás písnička Love Hurts v podání Nazareth. Také nás neminou Pointer Sisters ze všechny dřív, ale Hollies, skladba Bus Stop. Teď už kolega Vítek Zábranský a nejnovější zprávy. Vítku, hezké ráno i tobě.
1: Rádio Gold Impuls. Přehled zpráv.
2: Dobré ráno. Ode dneška je možné podávat stížnosti na výsledky letošních voleb, a to po 10 dnů. Česká elektřina patří v evropském srovnání stále k nejdražším, platí se průměrně 7000 za megawatthodinu. Motoristé navrhují omezení inkluze, ředitelé škol by podle nich měli mít možnost odmítnout handicapované děti. Sněmovna podpořila vládní návrh na zavedení mimořádné daně pro rafinerie. A hokejisté Liberce dnes zabojují o postup do play-off v Lize mistrů proti Davosu. A dnes nás čeká šedá obloha, bude slabý déšť nebo přehánky, odpoledne se ale počasí přece jen zmátoří a místy se ukáže i slunce. Teploty budou mezi 13 až 18 stupni. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Středa, 14. říjen, blíží se nám 9. hodina. Kolega Vítek Zábranský už pro nás kompletuje zprávy. Uslyšíme je v celou do té doby muzikale 60. až 80. a taky vaše další reakce v rámci ranního tématu. My se bavíme o seznamování, o randění. A randění dnes vypadá jinak než před lety. Zábavy rozhodně neubylo, ba naopak. My zjišťujeme, jestli jste se seznámili s svým protižkem třeba přes aplikaci, zdali pak jste ty randící aplikace někdy vyzkoušeli, jak jste vůbec našli svou vyvolenou, vyvoleného, jaké bylo vaše první rande domluvené přes aplikaci. Zkusili jste vy nebo někdo z rodiny seznamovací aplikaci, jaký to byl zážitek, v čem je seznamování přes aplikaci jiné než takzvaně za mlada a má to nějaké výhody, jak se dneska nejefektivněji seznámit, co vás na aplikacích nejvíc překvapilo v dobrém i ve zlém, kdo vám aplikaci nainstaloval vy sami nebo vám ji vnutili třeba děti?
1: My jsme se s manželem seznámili přes seznamku štěstí.cz, kde nám dali inzerát naši kamarádi nezávisle, protože jsme prostě se na to neměli odvahu a seznámili jsme se před 20 lety, jsme spolu pořád, jsme manželé a je fajn, když se potkají lidi na stejný vlně. Tak to zkuste, hezký den.
2: My jsme se s manželem také seznámili na seznamce, ale problém byl v tom, že já bydlela v České republice a manžel bydlel na Kanárských ostrovech. 2 měsíce jsme si psali, volali, po 2 měsících přijel za mnou a už to vlastně zůstal. Jsme spolu krásných 16 let a je to ten nejúžasnější chlap na světě, kterého jsem si mohla přát.
0: A my vám přejeme spoustu dalších krásných společných let. Děkuju za telefonáty, do zpráv, do deváté, další muzikale 60. až 80. Ještě stále přeji hezké ráno.

0: Desátý český mejdan s Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 9 hodin. Zprávy.
2: Dobré dopoledne. Nemocnice trápí nízká proočkovanost zdravotníků. Své zaměstnance se proto snaží motivovat k tomu, aby si nechali dát vakcínu proti chřipce. Celková proočkovanost proti chřipce je v Česku asi 8%, což nás v unijním srovnání řadí na spodní příčky. Lékaři nebo sestry by tak měli jít příkladem, ale ani mezi nimi není zájem o vakcinaci výrazně vyšší. Podle Mladé fronty Dnes důvody k odmítnutí vakcíny kopírují celorepublikový trend. Pracovníci nemocnic argumentují třeba obavami z nežádoucích účinků. Nemocnice se snaží své zaměstnance k očkování motivovat, nejčastěji vakcínou zdarma, ale i osvětou. A na startu sezóny respiračních nemocí zdůrazňují tři hlavní důvody. Snížení rizika nemoci, omezení přenosu infekce a vyšší ochrana pacientů. Mimo zdravotnický personál nemusí za vakcínu proti chřipce platit pouze seniori nad 65 let. Do Česka v první vlně dorazilo 540 tisíc očkovacích dávek. Banky a stavební spořitelny v září půjčily na bydlení přes 35 miliard korun. Objem sjednaných hypoték meziročně klesl o 6%. Zároveň mírně vzrostly úrokové sazby, a to na průměrných 5,1%. Vyplývá to ze statistiky České bankovní asociace Hypomonitor. Lidé uzavřeli téměř 6 tisíc nových smluv, což je proti loňsku 12% propad. Za zdražováním úvěrů stojí rostoucí cena peněz na mezibankovním trhu. Průměrná měsíční splátka nové hypotéky se ve srovnání s loňským rokem zvýšila téměř o 4 000 korun. Odborníci proto klientům doporučují volit kratší fixace. Masarykova silnice na Zlaté návrší v Krkonoších je jako nová. Silničáři tu asfaltování už dokončili. Ikonické stoupání z horních míseček k Vrbatově Boudě je po rekonstrukci požehnáním pro silniční cyklisty.
3: 5 kilometrů dlouhý úsek Masarykovy horské silnice se po rekonstrukci znovu otevřel. Liberecký kraj za ní zaplatil přes 20 milionů korun. Zmizely výmoly i původní dlážděné kostky. Silnice vedoucí do nadmořské výšky téměř 1400 metrů má v celé délce nový asfalt. Stavební firma na jaře ještě dokončí autobusová nástupiště na Zlatém návrší. Tomáš Plecháč, Královéhradecká redakce Mladé fronty Dnes.
2: K odpovědnosti za nedávný incident na lotyšsko-běloruské hranici se přihlásila skupina zvaná Černí Rusové. V noci na 6. října se ozbrojení muži pokusili nelegálně převést do Lotyšska 20 migrantů a následně poškodili pohraniční infrastrukturu, včetně kamer a rozvodné skříně. Maskovaní mluvčí skupiny na síti Telegram označil akci za test a pohrozil dalšími sabotážemi v sousedních státech. Podle bezpečnostních expertů a zástupců NATO jde o hybridní operaci řízenou běloruskými a ruskými tajnými službami, pro které má nová skupina sloužit jako zástěrka. Lotyšské úřady už zahájily stíhání pro podezření ze založení zločinecké organizace. No a dnes bude oblačeno až zataženo, místy se objeví slabý déšť nebo přehánky, během dopoledne od západu ustávání srážek, odpoledne se vyjasní až na polojasno a nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů. Pěkný den vám přeje Vítek Zábranský.
1: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: 3 minuty po 9. Máme tady středeční dopoledne s datem 14. října. Adam Kořica je stále s vámi. Přeji dobrý den a taky pohodový poslech u naší další muziky let 60. až 80. Bonnie Tyler, písnička Holding Out for a Hero.

0: Přeji hezké dopoledne z rádia Gold Impulse, středa 14. říjen, podzim v plném proudu, do 10. do zpráv celu ještě určitě třeba Lionel Richie, písnička Penny Labora, také skupina Katapult, Olda Říha, nahrávka Hlupák, Váha, ze všechny dřív Soul Sister, píseň The Way to Your Heart. Pokud ještě nemáte program na dnešní večer, případně už víte, co budete dělat, ale nevíte, co si k tomu pustíte za muziku, mám pro vás tip, my dnes opět nabídneme naši cover show, zahrajeme vám originál českých hitů, a to po 18. hodině až do 19. Teď už tady na Goldu Soul Sister, přeji pohodový poslech.
1: Rádio Gold Impulse.

0: Rádio Gold Impuls. 10 hodin. Zprávy.
1: Pěkné dopoledne. Na deštivý podzim můžeme zapomenout, alespoň podle aktuálního výhledu meteorologů. Sucho se tak bude pravděpodobně dál prohlubovat. Meteorologové na síti X píšou, že neprší a pršet ani nebude. Tento a příští týden očekávají srážky pod průměrem. Mraky přinesou jen pár kapek v řádech jednotek milimetrů, třeba jako dnes. Srážkový deficit evidují meteorologové na celém území. Sucho má stále větší dopady, a to i ekonomické. Česká asociace pojišťoven je vyčíslila až na 50 miliard korun. Účet zahrnuje přímé škody v zemědělství a lesnictví, ale i dopady do dodavatelských řetězců nebo škody na životním prostředí. Vyprahlou půdou se zabývají odborníci i politické špičky. V pondělí znovu zasedla Národní koalice proti suchu. Experti zmapovali tisícovku nejvíce ohrožených obcí. Ministerstvo životního prostředí pro ně vyhradilo 500 milionů korun. Peníze mají jít na opatření pro zadržování vody, například na budování remízků nebo tůní. Ode dneška je možné se obracet na správní soudy se stížnostmi na výsledky letošních obecních a senátních voleb. Stěžovat si mohou lidé i kandidující uskupení. Čas na to mají do 23. října. Oficiální platnost získaly výsledky včerejším vyhlášením ve sbírce zákonů. Krajské soudy a nejvyšší správní soud budou řešit první sporné případy. Například v Moldavě na Teplicku starosta vyškrtl ze seznamu 22 voličů. V Karviné žádá přezkum hnutí SPD, kterému chyběly k mandátu pouhé 2 hlasy. A uskupení Kladeňáci napadne výsledek kvůli podezření nízkému zisku v jednom z okrsků. V řadě měst mezi tím finišují povolební vyjednávání. Hotovo už hlásí Plzeň, Liberec nebo Karlovy Vary. Zatímco v Ústí nad Labem představí své plány vítězné hnutí Jedno Ústí. Prezident Trump je ve Spojených státech stále pod palbou kritiky. Vyvolala ji jeho dohoda s ruským vůdcem Putinem ohledně nákupu nafty. Americký prezident tak dočasně uvolnil Moskvě sankce. Slibuje tím levnější palivo pro Američany. Proti tomuto kroku se ale ozývají i jeho vlastní republikáni. Pokračuje naše americká zpravodajka Hedvika Miller.
2: 4 republikánští a 2 demokratičtí senátoři společně žádají, aby Bílý dům rozhodnutí zrušil. Varují, že Washington nesmí finančně pomáhat Putinovi, zatímco Rusko zabíjí ukrajinské civilisty. Republikán Tom Tillis navíc upozorňuje na možný rozpor s americkým zákonem. Trump kritiku odmítá a argumentuje pomocí farmářům a dopravcům. Odborníci ale pochybují, že slíbené dodávky ceny výrazně sníží. Spor přichází ve chvíli, kdy republikány ohrožují právě drahé pohonné hmoty. Do kongresových voleb zbývají 3 týdny.
1: Hedvika Miller, díky, a my se ještě vrátíme k počasí. Bude zataženo až oblačno, místy se objeví slabý dešť nebo přehánky. Odpoledne postupně místy až polojasno a nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů. Pěkný den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: 3 minuty po 10. hodině, Adam Kořica přeje hezké středeční dopoledne, 14. říjen. Nachystal jsem si teď písničku pro všechny milovníky filmové ságy Rocky, konkrétně nabídnu skladbu Eye of the Tiger z Rocky 3 v podání skupiny Survivor. Pojďme na to!

0: Tady rádio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život. Přeji poklidné a ničím nerušené středeční dopoledne, 14. říjen do 11. do zpráv celou za malou chvíli další muzika, ale 60. až 80. Já mám pro vás informaci, která vám může způsobit okamžité slinění. Pokud jste si dnes ráno k mysli řekli, že budete žít zdravě, klidně to odložte na zítřek, protože dnešní kalendář nám hlásí, že je Národní den dezertů. Ano, slyšíte správně, dnešek je oficiálně dnem, kdy kalorie nepočítáme, ba naopak je s úctou a láskou vítáme na talíři. Takže ať už fandíte větrníkům, tiramisu nebo tajně ujídáte kousek bábovky, kterou babička schovala pro návštěvu, nebojte se, já to nikomu neřeknu, užijte si to se vším všudy, dopřejte si dnes nějakou sladkou tečku, já vám k tomu zahraji další muziku let 60. až 80. Tady na Goldu, Ricky Pavery.
1: Radio Gold Impulse.

0: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Radio Gold Impuls. 11 hodin. Zprávy.
2: Dobré dopoledne. Pravidla pro platby v hotovosti se od července příštího roku zpřísní. Kvůli nařízení Evropské unie dojde ke sjednocení celounijního stropu na 10 000 eur. Unie tak chce bojovat proti praní špinavých peněz. V Česku tak dosavadní limit 270 000 korun klesne v přepočtu na přibližně 240 000 v závislosti na aktuálním kurzu České národní banky. Omezení platí pro běžné občany i firmy. Sankce za překročení přitom hrozí platícímu i příjemci, podnikatelům až 5 milionů korun a fyzickým osobám do půl milionu. Členské státy sice mohou zavést i přísnější pravidla, Česko ale další snižování neplánuje. Přestože Češi stále častěji volí bezkontaktní platby, QR kody nebo přímé převody na pokladnách, ekonomové připomínají, že hotovost zůstává klíčovou pojistkou svobody a finančního soukromí. Na fotbalové České Budějovice padají další problémy. Věřitelé požadují po Dynamu 1 800 000 korun. Vyplývá to z insolvenčního řízení, které soud s klubem zahájil. Kolem někdejšího prvoligového klubu je tak znovu rušno. Své pohledávky k insolvenčnímu řízení připojili další dva subjekty. Například stavební společnost chce po Dynamu 1 400 000 korun. Dnes třetí ligový klub má dlužit téměř 600 000 korun také svému bývalému trenérovi Jiřímu Kladrubskému. Další peníze pak i Grafikovi. Zástupci klubu z Českých Budějovic tvrdí, že tyto pohledávky už uhradili. Nově se ale přihlásili další dva věřitelé. Soud o tom bude jednat v listopadu. Na východě Moravy pokračuje nebývalé sucho. Průtoky řek jsou minimální. Celá řada jejich přítoků už úplně vyschla.
3: Většinu potoků na Vsetínsku, Zlínsku, Kroměřížsku nebo Uhersko-Hradišťsku poznáte jen podle koryt. Voda nikde. Průtoky Bečvy, Dřevnice nebo Olšavy dosahují pouhých jednotek procent ve srovnání s běžnými říjnovými průměrnými údaji. Řeka Morava si tak logicky nevede o mnoho lépe. Například v Kroměříži je průtok 13%. Déšť není ve výhledu a to týdně klesá hladina na vodních nádržích až o 25 cm. Jan Čada, Zlínský kraj.
2: Společnost SpaceX Elona Muska omezila na Ukrajině fungování satelitního systému Starlink, znemožnila provoz vojenské verze při rychlostech na 160 km v hodině. Podle armádních zdrojů krok bez předchozího varování narušil probíhající bojové mise na jeho východní frontě. Omezení přichází v době rostoucího napětí mezi Kyjevem a Washingtonem. Ukrajina v minulých dnech čelila ruským raketovým útokům bez varování západních spojenců, a to po hrozbách administrativy Donalda Trumpa ohledně zastavení sdílení zpravodajských informací. Vztahy komplikuje také dohoda Washingtonu s Moskvou o dodávkách nafty. Musková společnost se k technickému omezení zatím nevyjádřila. A meteorologové dnes čekají oblačno až polojasno, na východě zpočátku ještě zataženo a místy slabý déšť nebo přehánky. Později odpoledne bude mraků ubývat a nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
1: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: Takové byly zprávy v 11, máme 3 minuty po celé, další novinky z domova, ze světa i ze sportu nabídneme opět za hodinu. Adam Kuřica je s vámi, přeji poklidné a ničím nerušené středeční dopoledne. Na řadě je další muzika, ale 60. až 80. tady na Goldu, Cutting Crew, písnička Die It In Your Arms Tonight.

0: Posloucháte rádio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život. Blíží se 12. hodina, do zpráv celou do vysílání kolegy Vládě Jaroše, další muzika let 60. až 80. Bob Dylan, písnička Like Rolling Stone. A tohletou skladbu se s vámi loučí Adam Kořica. Za sebe vám přeji poklidnou a ničím nerušenou středu, i nadále si ji užijte s naším rádiem, to znamená v rytmu muziky let 60. až 80. Já se na každého z vás budu těšit zase zítra po 6. hodině raní. Naslyšenou.
1: Radio Gold.

0: Rádio Gold Impuls. 12 hodin. Zprávy.
1: Dobré poledne. Stropování cen benzínu a nafty míří k ústavnímu soudu. Skupina senátorů mu totiž navrhuje, aby zrušil zákon, který umožňuje regulovat ceny pohonných hmot prostřednictvím vládního nařízení. Senátoři, za které jednal Tomáš Goláň, nespochybňují, že stát může za mimořádných okolností ceny regulovat. Namítají ale, že zákon dává vládě příliš široké pravomoci a neochrání dostatečně podnikatele před dlouhodobě ztrátovým provozem. Vláda určuje maximální ceny paliv kvůli tomu, že jinak platíme o mnoho korun na litr víc než obvykle. Benzín a nafta zdražují kvůli válce na Blízkém východě. Hasiči v Karlových Varech evakuovali 9 lidí, 8 jednotek totiž zaměstnal požár bytu v příznačně pojmenované Požární ulici. Nikomu se nic nestalo, všichni už jsou zpátky doma, kromě lidí z bytu, ve kterém hořelo. Příčinu požáru zjišťuje vyšetřovatel. Ostravští celníci našli v autě nedaleko Šumperka 34 kg kratomu. Řidič a spolujezdec české národnosti uvedli, že psychomodulační látku, jejíž prodej podléhá přísné kontrole, koupili prostřednictvím aplikace Telegram v Brně. Pachatelům hrozí až 2 roky. Ukrajinské drony zasahly největší ruské datové centrum, to vlastní banka a technologická společnost Sberbank. Provoz ale zůstal zachován. Zasažené datové centrum je ve městě Balakovo v Saratovské oblasti. Slávističtí fotbalisté z Azerbajdžánu odjíždějí zklamaní. V prvním ligomistrovém zápase venku proti Sabahu roli mírného favorita nepotvrdili. Na 70-tisícovém stadionu v Baku byla reportérka Martina Kroa.
2: Obrovský stadion zaplnilo 30 tisíc fanoušků a atmosféra na místě byla i přes spoustu volných míst pěkná, ale specifická. Slávistům chyběla energie i pohyb. Předzápasové nadšení nahradilo rozčarování. Nejprve je v první půli vytrestal Paris offsideovým gólem, na začátku druhé půle už gól platil. Sešívaní se sice do akcí dostávali, ale chybělo jim důrazné zakončení. Na konci zápasu domácí přidali druhou pro Slavii nešťastnou branku. Tak groteskně korunovala celý zápas. Když za námi novináři hned po zápase přišel záložník Michal Sadílek, měl na krajíčku. Ví, že papírově slabšího soupeře měli porazit. Ofenzivní záložník Lukáš Provod si myslí, že na ně role favorita nedolehla.
3: Samozřejmě asi všichni jsme cítili tu šanci, že je větší třeba než prostě v zápasech s těma velikánama, ale my se jako vážíme toho, že jsme v Lize mistrů a ty zápasy jsou všechny těžké.
2: Provod věří, že si proměňování šancí nechali na příští týden na ligomistrové Fenerbahče.
1: A přidám i počasí. Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, po ránu mlhy, odpoledne už bude oblačno, a to zejména na Moravě a ve Slezsku. Teploty vyšplhají mezi 12 a 17 stupňů Celsia. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: Hezké středeční odpoledne, Rádio Gold Impuls s vámi. Vládě Jaroš za mikrofonem.

0: 13. hodina se blíží, naladili jste si Radio Gold Impulse. Jestli máte rádi rockové hity, to je něco pro vás. 27. října zapište si v pražském O2 Univerzu, tak tam se na vás těší právě rockové hity v podání symfonického orchestru. To bude velká paráda, u toho nesmíte chybět.
1: Radio Gold Impulse.

0: Desátý Český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. Český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 13 hodin. Zprávy.
2: Dobré poledne. Stropování cen benzínu a nafty míří k ústavnímu soudu. Skupina senátorů mu totiž navrhuje, aby zrušil zákon, který umožňuje regulovat ceny pohonných hmot prostřednictvím vládního nařízení. Senátoři, za které jednal Tomáš Goláň, nespochybňují, že stát může za mimořádných okolností ceny regulovat. Namítají ale, že zákon dává vládě příliš široké pravomoci a neochrání dostatečně podnikatele před dlouhodobě ztrátovým provozem. Vláda určuje maximální ceny paliv kvůli tomu, že jinak platíme o mnoho korun na litr víc než obvykle. Benzín a nafta zdražují kvůli válce na Blízkém východě. Hasiči v Karlových Varech evakuovali 9 lidí, 8 jednotek totiž zaměstnal požár bytu v příznačně pojmenované Požární ulici. Nikomu se nic nestalo, všichni už jsou zpátky doma, kromě lidí z bytu, ve kterém hořelo. Příčinu požáru zjišťuje vyšetřovatel. Ostravští celníci našli v autě nedaleko Šumperka 34 kilo kratomu. Řidič a spolujezdec české národnosti uvedli, že psychomodulační látku, jejíž prodej podléhá přísné kontrole, koupili prostřednictvím aplikace Telegram v Brně. Pachatelům hrozí až 2 roky. Ukrajinské drony zasahly největší ruské datové centrum, to vlastní banka a technologická společnost Sberbank. Provoz ale zůstal zachován. Zasažené datové centrum je ve městě Balakovo v Saratovské oblasti. Slávističtí fotbalisté z Azerbajdžánu odjíždějí zklamaní. V prvním ligomistrovém zápase venku proti Sabahu roli mírného favorita nepotvrdili. Na 70-tisícovém stadionu v Baku byla reportérka Martina Kroa.
3: Obrovský stadion zaplnilo 30 tisíc fanoušků a atmosféra na místě byla i přes spoustu volných míst pěkná, ale specifická. Slávistům chyběla energie i pohyb. Předzápasové nadšení nahradilo rozčarování. Nejprve je v první půli vytrestal Paris offsideovým gólem, na začátku druhé půle už gól platil. Sešívaní se sice do akcí dostávali, ale chybělo jim důrazné zakončení. Na konci zápasu domácí přidali druhou pro Slavii nešťastnou branku. Tak groteskně korunovala celý zápas. Když za námi novináři hned po zápase přišel záložník Michal Sadílek, měl na krajíčku. Ví, že papírově slabšího soupeře měli porazit. Ofenzivní záložník Lukáš Provod si myslí, že na ně role favorita nedolehla.
4: Samozřejmě asi všichni jsme cítili tu šanci, že je větší třeba než prostě v zápasech s těma velikánama, ale my se jako vážíme toho, že jsme vyhráli za mistrů a ty zápasy jsou všechny těžké.
3: Provod věří, že si proměňování šancí nechali na příští týden na ligomistrové Fenerbahče.
2: A přidám i počasí. Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, po ránu mlhy, odpoledne už bude oblačno, a to zejména na Moravě a ve Slezsku. Teploty vyšplhají mezi 12 a 17 stupňů Celsia. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
5: 13:03, Rádio Gold Impuls s vámi. Vládě Jaroš přeje krásné odpoledne. Gold Impuls.

0: Gold Impulse, krásné odpoledne, 14. hodina se blíží a svoje české zlato v hrdle tak má i kapela Turbo, slaví 45 let, neuvěřitelná doba a na scéně jsou také s novým studiovým albem. Kapela Turbo má novou desku, jmenuje se Časem bloudím, na ní se dokonce podílel i dlouholetý kytarista kapely Kiss, Tommy Tyer, tak si vemte, jaká to je velká událost pro Turbo. Napsal hudbu i text k jejich anglické skladbě Time of My Life a autorsky se podílel také na její české verzi Vidím tu lásky svý. Kapela Turbo, 45 let, nová deska, propojení s kapelou Kiss, velkolepá událost.
1: Radio Gold Impulse.

0: Rádio Gold Impuls. 14 hodin. Zprávy.
1: Dobré odpoledne. Čínský občan obviněný ze špionáže všechno popřel. Yang Yiming dnes u pražského městského soudu prostřednictvím svého obhájce odmítl obžalobu, která ho viní ze špionáže pro čínskou tajnou službu. Muž je viněný z trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc, je prvním stíhaným za tento paragraf v Česku. Obhájce navrhuje, aby byla ze zbytku hlavního líčení vyloučena veřejnost. Soud o návrhu rozhodne po přestávce. Kriminalisté už mají dovyšetřený podvod s dávkami. Kauza se týká 4 lidí, kteří podle policie podvodně získali skoro 2 miliony a 800 tisíc korun, určených na podporu domácností ubytovávajících ukrajinské uprchlíky. 2 muži a 2 ženy podle vyšetřovatelů peníze získali prostřednictvím téměř 750 žádostí, které podávali bez vědomí více než 70 ukrajinských žen. Policie nyní předloží spis státnímu zástupci s návrhem na podání obžaloby. Obviněným hrozí až 8 let. Povolební vyjednávání ve Zlíně mění směr. Co platilo ještě včera večer, už podle reportéra Jana Čady neplatí. Pěkné odpoledne, Honzo.
2: Hezký den, boj o posty na radnici ve Zlíně se pěkně zauzduje. Důvod hnutí Zlín 21 zatím vždy v opozici odmítlo už proklamovanou spolupráci s lehce vítězným ANO a také s ODS. Hnutí kontakty ukončilo a vyzvalo k jednání další subjekty. Samo získalo ve volbách 8 mandátů, líder Čestmír Vančura usiluje o post primátora. Na řadě bude určitě setkání se zástupci STANu, kteří získali 20% hlasů a mají 9 nových zastupitelů. Jan Čada, Radio Impuls, Zlín.
1: Na všech německých nádražích bude od zítřka platit zákaz pití alkoholu. Oznámila to železniční společnost Deutsche Bahn, která si od tohoto kroku slibuje zvýšení bezpečnosti zaměstnanců i cestujících. K zákazu se dráhy rozhodly po sérii útoku na železniční zaměstnance. Ten nejvážnější se odehrál v únoru, kdy cestující napadl průvodčího, který těžkým zraněním později podlehl. Soud poslal útočníka na 10 let do vězení. Fotbalisty Jablonce na úvod hlavní fáze konferenční ligy čeká jedna z nejtěžších možných výzev. Zítra ve Freiburgu změří síly s aktuálním lídrem německé nejvyšší soutěže a posledním finalistou Evropské ligy. Výkop je na programu v 9 večer. A přidám i počasí. Zítra dopoledne čekáme polojasno až skoro jasno, po ránu mlhy, odpoledne už bude oblačno, zejména na Moravě a ve Slezsku. Odpolední teploty vyšplhají mezi 12 a 17 stupňů.
0: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: 3 minuty po 14.

0: 15. hodina, Radio Gold Impuls s vámi. Teď se budeme věnovat kapele Queen. Brian May v jednom rozhovoru řekl cosi a fanoušky trošičku rozhodil, možná i některé novináře. Ono z toho vyznělo všechno tak, že už kapela Queen nebude koncertovat, že už neplánuje další koncerty. Jenže to jeho předchozí vyjádření bylo prý špatně pochopeno a definitivní konec koncertování nikdy neoznámil. Takže Brian May uvedl všechno na pravou míru. Nemusíme se bát.
1: Radio Gold Impulse.

0: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy. 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 15 hodin. Zprávy.
2: Dobré odpoledne. Kaprů bude na Vánoce dost. Řekl nám to výrobní ředitel rybářství Třeboň Vladimír Kukačka. Podle něho nejsou na místě obavy, že bychom se museli na Štědrý den obejít bez této tradiční ryby. Nic na tom nemění ani letošní extrémní sucho, se kterým se musí rybáři potýkat. Kukačka ale zároveň předpokládá, že kapr oproti loňsku o něco málo podraží.
3: Myslím si, je to nějaký odhad, asi k nějakému zdražení dojde. My už jsme přikročili nebo přikročíme v brzké době k mírnému zdražení v řádu asi 5% na našich prodejních místech. Bude to cca o 6 korun na kilogramu.
2: Kvůli nedostatku vody odkládají jihočeští rybníkáři tradiční výlovy. Na největším českém rybníku Rožmberk s největší pravděpodobností neproběhne vůbec. V Třeboni výlov nahradí tento pátek a sobotu dny s třeboňskými rybáři na sádkách. Andrej Babiš zůstává ve střetu zájmu. O premiérovi a šéfovi hnutí ANO to potvrdila Evropská komise v oficiální odpovědi protikorupční organizaci Transparency International na její květnový dotaz. Babiš střet zájmu odmítl. Transparency International se na Evropskou komisi obrátila poté, co Babiš v únoru vložil akcie svého holdingu Agrofert do svěřeneckého fondu RSVP Trust. Organizace měla o tomto postupu pochybnosti a vznesla proto dotazy k unijním institucím. Zemědělec Pardubicka si definitivně odpiká 20 let. Je to trest za to, že si objednal vraždu manželky. Najatý vrah stráví ve vězení o 2 roky méně. Tresty oběma mužům pravomocně potvrdil pražský vrchní soud. Kroupy zahalily hlavní město Chile do bíla. Santiago totiž postihly silné deště a bouřky, které v hlavním městě způsobily rozsáhlé záplavy. Dokonce se tu nejspíš objevilo slabé tornádo. Kvůli velmi silným bouřkám byl v hlavním městě Chile vyhlášen nejvyšší stupeň výstrahy. Silné krupobytí pokrylo ulice a uprostřed jara vypadalo město jako zasněžené. Hokejisté Hradce Králové se můžou posunout v extraligové tabulce. Zítřejší předehrávce 11. kola budou v Litvínově usilovat o posun na 3. místo. Nejméně do pátku si může polepšit i Verva, která v případě 3bodového zisku a vylepšeného skóre může poskočit na 7. pozici. Utkání na zimním stadionu Ivana Hlinky začíná zítra v 17.30. A ještě počasí. Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, odpoledne oblačno. Teploty vyšplhají mezi 12 a 17 stupňů. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: 3 minuty po 15. hodině, krásné odpoledne, Vladě Roš, Rádio Gold Impuls a další goldovské hity, zlaté hity pro sladký život.

0: Devátá hodina se blíží, Radio Gold Impuls s vámi a kapela Kabát, která je na turné, tak bohužel kvůli nemoci odkládá další koncerty. Tři členové kapely nemohou ani mluvit, takže se to moc nelepší. Kapela tedy aktuálně přesouvá dalších 5 koncertů na Slovensku. Tak jak to vyřešili s Brnem, tak se určitě dočkáme dalších nových termínů. Držíme palce, hlavně ať jste zdraví.
1: Radio Gold Impuls.

0: Rádio Gold Impuls. 16 hodin. Zprávy.
1: Hezkou středu. Koalice přehlasovala Pavla. Spor o pravomoci prezidenta i úředníky tak posoudí ústavní soud, jak avizovali opoziční politici. Vládní koalice přehlasovala Pavlovo veto k novému zákonu o státních zaměstnancích i k doprovodné novele, která odebírá hlavě státu jednu z jeho ústavních pravomocí bez změny ústavy. Prezident Pavel se stejně jako opozice obává politizace státní správy. V Třeboňských rybnících chybí polovina zadržované vody. Je to asi 33 milionů kubíků, což je plná vodní nádrž Římov na Českobudějovicku. Rybáři ruší nebo posouvají plánované podzimní výlovy. Lovit se o nadcházejícím víkendu nebude ani král rybníku Rožmberk. A ryby na vánoční stůl podraží asi o 5%. Řekl to Vladimír Kukačka z rybářství Třeboň. Air France si chce maximálně ohlídat piloty. Francouzská letecká společnost proto bude dodržovat nová izraelská pravidla, která zakazují pilotům a členům posádek s občanstvím 31 převážně muslimských zemí létat do Izraele i přes jeho vzdušný prostor. Kontroverzní opatření by podle některých odborníků mohlo leteckou společnost vystavit žalobám za diskriminaci, píše stanice Al Jazeera. Stejně podle serveru postupují i aerolinky Smartwings, jejich vyjádření zjišťujeme. Celá tahle akce se děje poté, co se koncem září ománský pilot společnosti Fly Dubai pokusil unést letadlo a narazit s ním do izraelského letiště v Tel Avivu. Slovensko trápí hladina Dunaje. Dunaj vysychá a to se projevuje i na ekonomice. Nedostatek vody způsobuje problémy nejen zemědělcům, ale také dopravě a energetice. V přístavech stojí i nákladní lodě. Pokračuje slovenský reportér Josef Balko.
2: Námorníci pravidelne sledujú, či sa hladina nezdvihla natoľko, aby bezpečne preplávali. Ak lode aj preplávajú, nemajú veľa nákladu, aby pod jeho váhou nenarazili na dno. Časť nákladov sa musí preklápať na železnicu a kamióny, to samozrejme niečo stojí. Nedostatok vody spôsobuje problémy i v elektrárni v Gabčíkove. Už dlhodobo funguje iba jedna turbína, aj to takmer na minimálny výkon. Od vzniku vodného diela taký nízky prietok vody ešte na Dunaji nemali.
1: Fotbalisté Bohemians 1905 přivítají Mladou Boleslav. Dohrávka 6. kola první ligy startuje za 2 hodiny. Klokani budou usilovat o prodloužení úspěšné domácí série ve vzájemných zápasech. Se středočeským soupeřem v Dělíčku od května 2018 neprohráli v nejvyšší soutěži 9krát po sobě. Poslední 3 zápasy tam skončily nerozhodně. A ještě počasí, zítra čekáme dopoledne ještě slunečno, odpoledne už mraky a teploty vyšplhají na 12 až 17 stupňů.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: 3 minuty po 16. Rádio Gold Impuls s vámi a teď už po zprávách hrajeme další goldovské hity.

0: Radio Gold Impuls. Nezapomeňte také dnes večer od 18 hodin. Zkuste si s námi zaspívat do anglických originálů a najít všechny české texty, protože právě po 18. ve speciálu cover show vám budeme hrát písničky, které u nás mají svoji českou verzi. Přijdete na všechny, udělejte si večer ve společnosti Radia Gold Impuls.
1: Radio Gold Impuls.

choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní desátý český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 17 hodin. Zprávy.
2: Dobré odpoledne. Ministr školství Robert Plaga má důvěru premiéra Andreje Babiše. Navzdory nedávným spekulacím Babiš nemá problém ani s ministrem životního prostředí Igorem Červeným a za nepravdivé označuje taky informace, že by chtěl skončit ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. O konci Plagy ve funkci se mluví v souvislosti s tím, že se jako jeden z mála ministrů Babišovi vzpouzí. Shodu neměli ani na v poslední době projednávaných změnách inkluze. Dnes ale koalice o inkluzi jednala a dohodla se. Následně Plaga řekl, že nevidí důvody ke změnám v obsazení vlády. O Vojtěchovi zase server Neovlivní napsal, že už dvakrát premiéra žádal, aby mohl skončit ve funkci a vrátit se do diplomacie. Babiš to označuje za lži. Člen volební komise v Kladně byl opilý, nadýchal přes 2 promile. Zjistila to sobotní kontrola kladenských strážníků ve volební místnosti v Brianské ulici. Tip na opilce strážníci dostali krátce před uzavřením volebních místností. Do sčítání hlasů se už muž nezapojil a volební místnost opustil. V Třepčicích na Plzeňsku zpochybňují víkendové hlasování. Návrhem na neplatnost voleb se bude zabývat krajský soud. Jak zjistila reportérka Klára Fajstová, místní mají pochybnosti o správně sečtených hlasech. Dobré odpoledne, Kláro.
3: Hezký den. V Třepčicích u Nepomuka se o 7 míst v zastupitelstvu utkalo 9 lidí na jedné společné kandidátce. V obci se ale objevily pochybnosti. Některým lidem se nezdály konečné výsledky, počty preferenčních hlasů. V obci dlouhodobě nepanuje příliš dobrá atmosféra. Starostka chtěla zamezit dohadům a podala stížnost ke krajskému soudu v Plzni. Ten kromě Třepčic už obdržel návrh na vyslovení neplatnosti voleb také Stoužimi v sousedním Karlovarském kraji.
2: Řecko zasahly silné bouřky a přívalové deště. Bleskové povodně zaplavily silnice, domy a obchody. Na Rodu a Skiatosu prout vody odnášel auta. Situaci komplikoval taky prudký vítr, který měl v nárazech rychlost přes 100 km za hodinu. V několika oblastech platí nejvyšší stupeň výstrahy. Fotbalista Matěj Hybš prodlužuje smlouvu s Mladou Boleslaví. 33-letý levý bek a bývalý mládežnický reprezentant podepsal s prvoligovým klubem nový dlouhodobější kontrakt. Ten původní by mu vypršel na konci sezony. Hybš je už 5. hráčem, se kterým mladoboleslavský klub během posledního týdne prodloužil smlouvu. A ještě počasí. Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, po ránu mlhy, odpoledne oblačno, zejména na Moravě a ve Slezsku. Teploty budou sahat mezi 12 a 17 stupňů.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: 3 minuty po 17. hodině, ještě jedna společná 60-minutovka. Teď na Goldu další zlaté hity pro sladký

0: Puls už za malou chvíli, hudební speciál cover show, tedy úderem 18. hodiny. Vláďa Jaroš se loučí a zítra ve 12 hodin odpoledne budu se těšit na slyšenou.
1: Radio Gold Impulse.

0: Radio Gold Impuls. 18 hodin. Zprávy.
1: Pěkný večer. Mezi Lubencem a Petrohradem na Lounsku silničáři otevřeli další 2 kilometry dálnice D6. Dokončení zbytku zhruba 12-kilometrového úseku se ale zdrží kvůli změně technologie výstavby mostu. Podle ředitelství silnic a dálnic se stavba také prodraží. Z vysoutěžených 3,5 miliard korun pravděpodobně navíc než 4 miliardy. Olovo ve vodě má dohru. Lidem zasaženým zářivou kontaminací pitné vody v Odoleně vodě a dalších obcích odpustí středočeské vodárny vodné za 10 dní. Společnost to oznámila s tím, že sleva se automaticky promítne do vyúčtování. Zároveň ale firma odmítá, že by za znečištění vody nesla odpovědnost. Voda s olovem se koncem září dotkla 12 obcí s celkem 15 tisíci obyvateli. Vodu nesměli lidé používat k pití ani k vaření. Tragicky končí pátrání po 63-leté pacientce psychiatrické nemocnice v Kroměříži. Žena zemřela, její tělo leželo ve vodní nádrži na Kroměřížsku. Cizí zavinění kriminalisté vyloučili. Žena z Uherského Hradiště byla pohřešovaná od začátku září, kdy odešla z otevřeného oddělení nemocnice. Obce na Bruntálsku žádají stát o rychlejší proplácení povodňové obnovy. Společný dopis poslali 20 měst a obcí. Peněz z programu Živel 1 se totiž ani 2 roky po záplavách nedočkali. Signatáři podpisu žádají osobní jednání se zástupci vlády a Ministerstva pro místní rozvoj.
2: Nejistota zatěžuje obecní rozpočty. Pomalé proplácení části státní pomoci nutí obce financovat obnovu z peněz původně určených na jiné investice. Obce projekty podaly včas, stát ale žádá pořád další a další dokumenty a tím se vyřizování žádostí prodlužuje. Problém je například u starších obecních budov, u kterých je někdy obtížné doložit původní stav předpovodní. Starostové proto požadují důkladnou kontrolu žádostí, jasný přehled chybějících dokumentů, reálné termíny a možnost získat peníze průběžně nebo předem.
1: Zítra se objeví ráno místy mlhy, které se během dopoledne rozpustí. Prosadí se sluníčko, mraky čekáme hlavně na Moravě a ve Slezsku. Maximální teploty budou kroužit kolem 15 stupňů. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Radio Gold Impuls. Začíná cover show.

0: Radio Gold Impuls. 19 hodin. Zprávy.
1: Pěkný večer. Pekaři potřebují mladší posily. V pekárenství totiž mladí lidé chybí. Přilákat je k řemeslu má nová kampaň A co když, kterou dnes před novináři zahájili zástupci Svazu pekařů a cukrářů. Cílí na studenty 8. a 9. tříd. Chce zvednout povědomí veřejnosti o moderním pekařství. Právě malý zájem o pekařské řemeslo a rostoucí náklady patří mezi hlavní problémy pekařů. Pekárenství potřebuje podle svazu zhruba 1000 absolventů každý rok. Aktuálně jich dokončí obor asi 200. Krušnohorští lesáci varují před přehnaným sběrem klestí. Nejen chalupáři se tak teď snaží ušetřit zatopení. Za nedodržení pravidel přitom podle našeho zpravodaje Dušana Valenty hrozí pokuty. Hezký den, Dušane.
2: Zdravím z Krušnohoří. Každý les někomu patří a dřevo je prostě majetek. Tohle teď stále častěji opakují lesáci. A je jedno, jestli zrovna pracují pro soukromého vlastníka, obec, církev nebo stát. Sbírat dřevo pro vlastní potřebu se dá, ale musí ležet na zemi a mít menší průměr než 7 cm. Klestí se rozhodně nesmí odnášet z rezervací a chráněných oblastí. Pokuty, a to až 100 000 korun ve správním řízení, hrozí zalámání větví a kácení soušek.
1: Strašice a Dobřív na Rokycansku jsou na vzestupu. Jako dvě hlavní vstupní brány do chráněné krajinné oblasti Brdy z plzeňské strany díky turistickému ruchu rostou. Připravili své dosud největší bytové zóny a parcely velmi rychle rozprodali. Zájemci oceňují kromě brdské přírody blízkost Plzně i Prahy a také nižší ceny. Podle starosty Strašic otevření někdejšího vojenského újezdu Brdy před 10 lety regionu jednoznačně prospělo.
3: My jsme se stali celkem turisticky zajímavou aglomerací. Tam teda je nádherná příroda u nás a druhá je blízkost dálnice D5, čili dojezdy do zaměstnání Praha-Plzeň.
1: Strašice i Dobřív teď má navíc propojit se středočeskými Hořovicemi opravená silnice druhé třídy. O tu obce usilují už skoro 20 let. Air France si chce maximálně ohlídat piloty. Francouzská letecká společnost proto bude dodržovat nová izraelská pravidla, která zakazují pilotům i členům posádek s občanstvím 31 převážně muslimských zemí létat do Izraele i přes jeho vzdušný prostor. Kontroverzní opatření by podle některých odborníků mohlo leteckou společnost vystavit žalobám za diskriminaci, píše to stanice Al Jazeera. Stejně podle serveru postupují i aerolinky Smartwings, jejich vyjádření zjišťujeme. Celá tahle sekce se děje poté, co se koncem září ománský pilot společnosti Fly Dubai pokusil unést letadlo a narazit s ním do izraelského letiště v Tel Avivu. Obloha má být zítra slunečná, mraky se objeví hlavně na Moravě a ve Slezsku. Ráno se přidají mlhy, během dopoledne se ale rozpustí. Teploměr ukáže maximálně mezi 12 a 17 stupni. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 20 hodin. Zprávy.
1: Pěkný večer. Česko bude znovu čelit obrovskému suchu. Na přelomu tohoto a příštího týdne může výjimečné nebo extrémní půdní sucho, tedy dva nejhorší stupně, postihovat bezmála třetinu Česka. A to i přesto, že vegetace přestává čerpat vodu a díky studenému počasí se výrazně snížilo vypařování vody z půdy. Vyplývá to z údajů, které zveřejnili vědci na webu projektu InterSucho. Situace v hlubší vrstvě půdy je špatná dlouhodobě. Teď se znovu zhoršuje stav i v povrchové vrstvě. V minulém týdnu na většině území pršelo jen málo a tento týden má být skoro bez deště. Zámek v Bezdružicích na Tachovsku je opět na prodej. Stát ho nabízí za 45 milionů korun. To je o 3,5 milionu méně než při poslední elektronické aukci.
2: Stát už s prodejem barokního sídla, jehož majitelem byl i slavný renesanční šlechtic Krištof Haran z Polžic a Bezdružic, pětkrát neuspěl. První dražba s minimální cenou 60 milionů korun se měla konat loni v únoru. Nikdo ale nesložil kauci, stejně jako při dalších pokusech. Teď musí případní zájemci složit 4milionovou kauci do půlnoci 7. prosince. 8. případně začne aukce. Poslední majitel kulturní památky je ve vězení za rozsáhlou majetkovou trestnou činnost.
1: Nejvyšší povolená prodejní cena benzínu zítra klesne o 10 haléřů. Litr tak bude moci stát 47 korun a 11 haléřů. U nafty se cenový strop nepatrně zvýší, a to o 2 haléře na 48 korun 63 haléřů za litr. Vyplývá to z cenového věstníku, který dnes zveřejnilo Ministerstvo financí. Stanovené maximální ceny se nevztahují na prémiová paliva. Vláda začala ceny paliv regulovat v reakci na rychlé zdražování kvůli konfliktu na Blízkém východě. Cenové stropy stanovuje ministerstvo vždy na následující den. Opatření má platit do konce měsíce. Kroupy zahalily hlavní město Chile do bíla. Santiago totiž postihly silné deště a bouřky, které v hlavním městě způsobily rozsáhlé záplavy. Dokonce se tam nejspíš objevilo slabé tornádo. Kvůli velmi silným bouřkám byl v hlavním městě Chile vyhlášený nejvyšší stupeň výstrahy. Intenzivní krupobytí pokrylo ulice a uprostřed jara vypadalo město jako zasněžené. Zítra bude převládat sluníčko, ještě ráno se ale místy prosadí mlhy. Během dne může být zejména na Moravě a ve Slezsku i místy oblačno. Nejvyšší teploty budou mezi 12 a 17 stupni. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 21 hodin. Zprávy.
1: Čínský občan Yang Yiming odmítá obvinění ze špionáže. Prostřednictvím svého obhájce dnes u pražského městského soudu vyloučil, že by pracoval pro čínskou tajnou službu. Muž je obviněný z trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc. Je prvním stíhaným za tento paragraf v Česku. Číňanův obhájce Michal Sýkora dodává, že obžalovaný se cítí být nevinný. Nesouhlasí s popisem skutku, právní kvalifikací ani navrženým trestem.
2: To, jak ten skutek je popsaný v obžalobě, samo o sobě nenaplňuje znaky trestného činu. Tady není tím trestným činem, který tvrdí pan státní zástupce. Zítra by měl proběhnout výslech pana obžalovaného, měly by být provedeny důkazy z utajované části spisu a dál uvidíme.
1: Soud vyloučil veřejnost na výslech obžalovaného a čtení některých listin. Dál by hlavní líčení mělo být veřejné. Jednání je zatím nařízené do pátku. Zelenský je z Trumpova obratu zklamaný. V rozhovoru s britským moderátorem Piercem Morganem ukrajinský prezident řekl, že je bolestivé, když si jeho americký protějšek vybere jinou stranu, než je Ukrajina. Litoval také, že jeho země bránící se ruské ozbrojené agresi v posledních dnech podle něho ztrácí silného partnera v podobě Spojených států. Trump minulý pátek oznámil dohodu s ruským vůdcem Putinem o dodávkách ruské nafty na americký a světový trh. Kvůli ruské agresi na Ukrajině je přitom zatížená západními sankcemi. Americký prezident v době stupňujících se ruských útoků také prohlásil, že Putin má větší vůli dohodnout se než Zelenský. Trump zároveň tlačí na Zelenského kvůli vysokým cenám ropy. Za ně podle amerického prezidenta mohou ukrajinské útoky na ruské rafinerie. Popírá tím, že by za zdražením byla americko-izraelská válka s Íránem, kvůli které jsou omezené dodávky ropy přes klíčový hormuzský průliv.
0: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
1: Na Lounsku se rozrostla dálnice. Mezi Lubencem a Petrohradem otevřeli silničáři další 2 kilometry D6. Informoval o tom šéf ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. Dokončení zbytku zhruba 12-kilometrového úseku se ale zdrží. Může za to změna technologie výstavby mostu. Podle správce silnic se stavba také prodraží. Z vysoutěžených 3,5 miliardy korun pravděpodobně naroste na víc než 4 miliardy. Sídliště v Chodově na Sokolovsku projde změnou. Má tu být lepší parkování, také nové chodníky a hezčí okolí domů. Chodovská radnice už chystané změny konzultuje s místními.
3: Největší projekty se týkají sídliště od bojářů a paneláků na Husově ulici. Místní už základní vizi znají a líbí se. Město počítá, že modernizaci, která zároveň zpřístupní břehy Chodovského potoka a mezi domy doplní zeleň a mobiliář, zafinancuje Evropská unie. Celkově je potřeba 30 milionů. Jako kompenzaci za útlum těžby uhlí by chodovská sídliště mohla dostat až 15 milionů. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
1: Kanoistou roku se stal kajakář Jakub Krejčí. Mistr světa i Evropy ve vodním slalomu v anketě Českého svazu kanoistů předčil šampiona v rychlostní kanoistice Martina Fuchsu. Tomu se tak nepodařilo obhájit loňský triumf. Zítra čekáme hlavně sluníčko, mraky se objeví nejvíc na Moravě a ve Slezsku. Ráno se můžou vyskytovat mlhy, které se během dopoledne rozpustí. Naměříme maximálně mezi 12 a 17 stupni. Ze zpráv je to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 22 hodin. Zprávy.
1: Obce na Bruntálsku žádají stát o rychlejší proplácení povodňové obnovy. Společný dopis poslali 20 měst a obcí. Peněz z programu Živel 1 se totiž ani 2 roky po záplavách nedočkali. Signatáři dopisu žádají osobní jednání se zástupci vlády a Ministerstva pro místní rozvoj.
2: Nejistota zatěžuje obecní rozpočty. Pomalé proplácení části státní pomoci nutí obce financovat obnovu z peněz původně určených na jiné investice. Obce projekty podaly včas, stát ale žádá pořád další a další dokumenty a tím se vyřizování žádostí prodlužuje. Problém je například u starších obecních budov, u kterých je někdy obtížné doložit původní stav předpovodní. Starostové proto požadují důkladnou kontrolu žádostí, jasný přehled chybějících dokumentů, reálné termíny a možnost získat peníze průběžně nebo předem. Eva Panošová, Rádio Impuls, Bruntálsko.
1: Slovensko řeší další násilnosti na školní půdě. 18-letý student vyhrožoval s nožem v ruce zabitím pedagogovi ve škole ve východoslovenském městě Velké Kapušany. Na Slovensku o tom informuje slovenský generální prokurátor. Policisté mladíka obvinili z trestného činu nebezpečného vyhrožování, a to závažnějším způsobem. Za to u našich sousedů hrozí podle dostupných informací až 3 roky za mřížemi. Soud už řeší v případu návrh na vzetí do vazby. Na Slovensku přitom nejde o první podobný incident. Generální prokurátor před 2 dny oznámil, že policisté i žalobce na Slovensku pochybili po nedávném incidentu, při kterém 18-letý mladík se sekerou v ruce vyhrožoval u základní školy ve vesnici Čeladice na jihu země Žákovi. Podle médií totiž také varoval, že přijde do školy. Policie a příslušní žalobce včas nezahájili v této věci stíhání. Kauza vyvolala na Slovensku pozornost i kvůli útoku nožem z konce září na základní škole na severu Slovenska. Z něj je podezřelý žák 8. třídy. Útok nepřežila učitelka a v nemocnici pak zraněním podlehla 1 žačka. Postup policistů v souvislosti s touto kauzou vyšetřuje policejní inspekce. Na pražském Chodově se dnes převrátil bagr. Došlo k tomu odpoledne při výkopových pracích u nákupního centra. Policejní mluvčí agentuře ČTK dříve sdělil, že stroj blokuje 2 jízdní pruhy ve směru z centra a také odbočovací pruh do nákupního centra. Na místo vyrazili kromě policistů i hasiči. Policie v místě varovala před kolonami. Podhůří Jeseníků zůstane do budoucna bez větrných elektráren. Odhlasovali si to občané Horního Benešova na Bruntálsku v místním referendu. To probíhalo souběžně s komunálními volbami jako anketa, která měla ukázat postoj obyvatel k možné výstavbě. Starosta města Pavel Kénik Rádiu Impuls řekl, že s žádným investorem nebo developerem radnice nejedná. Zamítavý postoj občanů tak není čárou přes rozpočet.
3: Tady už vlastně dlouhodobě, myslím si, poslední 2-3 volební období to vždycky někdo otevře, ale pokaždé to jakoby zavrhneme, ale vnímáme to, že v okolí a i tím vlivem těch akceleračních zón, které jsou schované tady jak v našem katastru, tak i v okolních katastrech, se o to občané začínají trošičku více zajímat, tak jsme prostě chtěli dát občanům možnost se těmto otázkám vyjádřit.
1: Starosta Kénik předpokládá, že nejčastějším důvodem odmítnutí větrných elektráren je možný dopad na krajinný ráz. Dohrávka 6. utkání fotbalové první ligy má konečně vítěze. Fotbalisté Bohemians 1905 porazili Mladou Boleslav 1-0. Jedinou branku vstřelil v prvním poločase z přímého kopu domácí kapitán Aleš Čermák. Pražané se posunuli na 9. místo kompletní tabulky, 2 body za 4. Středočechy. Původně se mělo utkání odehrát už 29. srpna. Tehdy se ale nehrálo kvůli hromadnému infekčnímu onemocnění v kádru Mladé Boleslavy. Oba týmy na sebe narazí za 2 týdny v 8. finále domácího poháru. Tentokrát se bude hrát v Mladé Boleslavi. Zítra se ráno objeví místy mlhy, které se během dopoledne rozpustí. Prosadí se sluníčko, mraky čekáme hlavně na Moravě a ve Slezsku. Maximální teploty budou kroužit kolem 15 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se Lenka Svobodová.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 23 hodin. Zprávy.
1: Kaprů bude na Vánoce dostatek. V našich impulzech Honzy Benešovského to potvrdil výrobní ředitel rybářství Třeboň Vladimír Kukačka. Podle něho nejsou na místě obavy, že bychom se museli na Štědrý den obejít bez této tradiční ryby. Nic na tom nemění ani letošní extrémní sucho, se kterým se musí rybáři potýkat. Kukačka ale zároveň předpokládá, že kapr oproti loňsku o něco málo podraží.
2: Myslím si, je to nějaký odhad, asi k nějakému zdražení dojde. My už jsme přikročili nebo přikročíme v brzké době k mírnému zdražení v řádu asi 5% na našich prodejních místech. Bude to cca o 6 korun na kilogramu.
1: Kvůli nedostatku vody odkládají jihočeští rybníkáři tradiční výlovy. Na největším českém rybníku Rožmberk s největší pravděpodobností neproběhne vůbec. V Třeboni výlov nahradí tento pátek a sobotu dny s třeboňskými rybáři na sádkách. Zámek v Bezdružicích na Tachovsku je opět na prodej. Stát ho nabízí za 45 milionů korun. To je o 3,5 milionu méně než při poslední elektronické aukci.
3: Stát už s prodejem barokního sídla, jehož majitelem byl i slavný renesanční šlechtic Krištof Haran z Polžic a Bezdružic, pětkrát neuspěl. První dražba s minimální cenou 60 milionů korun se měla konat loni v únoru. Nikdo ale nesložil kauci, stejně jako při dalších pokusech. Teď musí případní zájemci složit 4milionovou kauci do půlnoci 7. prosince. Případně začne aukce. Poslední majitel kulturní památky je ve vězení za rozsáhlou majetkovou trestnou činnost. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Bezdružice.
0: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
1: Studentské protesty ve Francii pokračují. I dnes demonstranti blokovali některé střední školy a univerzity. Místy to znovu provázely incidenty. V jeho západním Bordeaux hořela fasáda jednoho z liceí. Na severu země se pak desítky lidí zabarikádovali v univerzitním areálu, píše to agentura AFP. Vláda sází na sobotní začátek prázdnin, po kterém by hnutí mohlo utichnout. Organizátoři ale vyzývají k jeho pokračování a vybízejí, aby se studenti připojili k demonstracím proti zdražování. Ty plánují právě na sobotu. Středoškoláci od začátku demonstrací 17. září požadují lepší podmínky ve výuce, zrušení neprůhledného systému sloužícího k podávání přihlášek na vysoké školy a také přijetí plánu za 10 miliard eur pro francouzské střední školy. Netflix bude rozdávat výpovědi. Americký provozovatel internetové streamovací platformy propustí přibližně 6% zaměstnanců, tedy zhruba tisícovku lidí. Informuje o tom agentura Reuters s odvoláním na interní dokument, do kterého nahlédla. Jde o největší propouštění od roku 2022. Tehdy ve dvou vlnách zrušila přibližně 450 pracovních míst poté, co poprvé za víc než 10 let zaznamenala úbytek předplatitelů. Hokejisté Plzně potvrdili úžasnou formu. V Lize mistrů zůstali 100% i po posledním 6. utkání v základní fázi. Na její závěr vyhráli na ledě finské Saipy 6-3. Postup vybojoval také Liberec, který zvítězil 2-0 v Davosu. Bílí Tygři si po úvodních dvou porážkách bez bodového zisku připsali čtvrtou výhru za sebou. Do vyřazovací části díky tomu postoupilo kompletní trio zástupců české extraligy. Už dřív si zajistili postup i Pardubice. V osmifinále se Plzeň utká s Davosem, Pardubice změří síly se Saipou a Liberec čeká Kolín nad Rýnem. Úvodní zápasy se odehrají 10. a 11. listopadu. Obloha má být zítra slunečná, mraky se přidají hlavně na Moravě a ve Slezsku. Ráno se přidají i mlhy, během dopoledne se ale rozpustí. Teploměr ukáže maximálně mezi 12 a 17 stupni. Ze zprávy to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, zlaté

0: Rádio Gold Impuls. Půlnoc. Zprávy.
1: Pekaři potřebují mladší posily. V pekárenství totiž mladí lidé chybí. Přilákat je k řemeslu má nová kampaň A co když, kterou před novináři zahájili zástupci Svazu pekařů a cukrářů. Cílí na studenty 8. a 9. tříd. Chce zvednout povědomí veřejnosti o moderním pekařství. Právě malý zájem o pekařské řemeslo a rostoucí náklady patří mezi hlavní problémy pekařů. Pekárenství potřebuje podle svazu zhruba 1000 absolventů každý rok. Aktuálně jich obor dokončí asi 200. Český mejdan s Impulzem bude letos v černozlatých barvách. Návštěvníci naší největší hudební akce se v sobotu v pražské O2 aréně můžou do oslav jubilejního ročníku zapojit tím, že si na sebe oblečou něco v této barevné kombinaci. Připravený je mimořádně pestrý program. Programový ředitel Impulzu Ondřej Cikán potvrzuje, že děním na skoro 5hodinové hudební show bude částečně žít i naše vysílání.
2: Mejdan si užijí i posluchači, kteří nedorazí do O2 arény, protože budeme přenášet hned několik věcí z Českého mejdanu s Impulzem. Je to 10. ročník jubilejní. Naše vysílání startuje v sobotu 17. října už ve 4 hodiny. Připravíme pro posluchače živák Činasky, Olympic a Mirai.
1: Kromě toho budou do našeho mobilního studia přicházet i hosté jako Michal David nebo Petr Janda. Popíšeme také zákulisí akce. V ostravské zoo se narodila dvě mláďata levharta ceylonského. Chovatelé to považují za velký úspěch, protože za poslední rok se jedná o jediná mláďata narozená v rámci evropského programu. Populace levhartů ceylonských v lidské péči je nevelká. V evropských zahradách čítá jen 60 jedinců.
3: Novorozená ostravská mláďata jsou plně závislá na péči samice, která je zkušenou matkou. Chovatelé zde nijak nezasahují, všechno ale sledují prostřednictvím kamer. Brloch má vyhřívanou podlahu a samice ho udržuje v čistotě tím, že po svých mláďatech konzumuje exkrementy a sama se chodí vyprazňovat mimo brloch. Chovatelé tak mají jistotu, že v tomto uzavřeném prostoru nehrozí šíření infekce. Levharty ceylonské zahrada chová už bezmála 50 let. Za tu dobu se povedlo úspěšně odchovat 17 mláďat této největší kočky Srí Lanky. Eva Panošová, Rádio Impuls Ostrava.
1: Zelensky je z Trumpova obratu zklamaný. V rozhovoru s britským moderátorem Piercem Morganem ukrajinský prezident řekl, že je bolestivé, když si jeho americký protějšek vybere jinou stranu, než je Ukrajina. Litoval také, že jeho země bránící se ruské ozbrojené agresi v posledních dnech podle něho ztrácí silného partnera v podobě Spojených států. Trump minulý pátek oznámil dohodu s ruským vůdcem Putinem o dodávkách ruské nafty na americký a světový trh. Kvůli ruské agresi na Ukrajině je přitom zatížená západními sankcemi. Americký prezident v době stupňujících se ruských útoků také prohlásil, že Putin má větší vůli dohodnout se než Zelenský. Trump zároveň tlačí na Zelenského kvůli vysokým cenám ropy, za které podle amerického prezidenta mohou ukrajinské útoky na ruské rafinerie. Popírá tím, že by za zdražením byla americko-izraelská válka s Íránem, kvůli které jsou omezené dodávky ropy přes klíčový Hormuzský průliv. Dohrávka 6. utkání fotbalové první ligy se dočkala vítěze. Fotbalisté Bohemians 1905 porazili Mladou Boleslav 1-0. Jedinou branku vstřelil v prvním poločase z přímého kopu domácí kapitán Aleš Čermák. Pražané se posunuli na 9. místo kompletní tabulky, 2 body za 4. Středočechy. Původně se mělo utkání odehrát už na konci srpna. Tehdy se ale nehrálo kvůli hromadnému infekčnímu onemocnění v kádru Mladé Boleslavy. Oba týmy na sebe narazí za 2 týdny. V osmifinále domácího poháru. Tentokrát se bude hrát v Mladé Boleslavi. Dnes bude převládat sluníčko, ještě ráno se ale místy prosadí mlhy. Během dne může být zejména na Moravě a ve Slezsku i místy oblačno. Nejvyšší teploty budou mezi 12 a 17 stupni. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. Jedna hodina. Zprávy.
1: Česko znovu zasáhne velké sucho. Na přelomu tohoto a příštího týdne může výjimečné nebo extrémní půdní sucho, tedy dva nejhorší stupně, postihovat bezmála třetinu Česka. A to i přesto, že vegetace přestává čerpat vodu a díky studenému počasí se výrazně snížilo vypařování vody z půdy. Vyplývá to z údajů, které zveřejnili vědci na webu projektu InterSucho. Situace v hlubší vrstvě půdy je špatná dlouhodobě. Teď se znovu zhoršuje stav i v povrchové vrstvě. V minulém týdnu na většině území pršelo jen málo a tento týden má být skoro bez deště. Sídliště v Chodově na Sokolovsku projde změnou. Má tu být lepší parkování, také nové chodníky a hezčí okolí domů. Chodovská radnice už chystané změny konzultuje s místními.
2: Největší projekty se týkají sídliště odbojářů a paneláků na Husově ulici. Místní už základní vizi znají a líbí se. Město počítá, že modernizaci, která zároveň zpřístupní břehy Chodovského potoka a mezi domy doplní zeleň a mobiliář, zafinancuje Evropská unie. Celkově je potřeba 30 milionů. Jako kompenzaci za útlum těžby uhlí by chodovská sídliště mohla dostat až 15 milionů. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
0: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
1: Nejvyšší povolená prodejní cena benzínu dneškem klesá o 10 haléřů. Litr tak může stát až 47 korun a 11 haléřů. U nafty se cenový strop nepatrně zvýší, a to o 2 haléře na 48 korun 63 haléřů za litr. Vyplývá to z cenového věstníku, který včera zveřejnilo ministerstvo financí. Stanovené maximální ceny se nevztahují na prémiová paliva. Vláda začala ceny paliv regulovat v reakci na rychlé zdražování kvůli konfliktu na Blízkém východě. Cenové stropy stanovuje ministerstvo vždy na následující den. Opatření má platit do konce měsíce. Návštěvníci Českého mejdanu s Impulzem se v sobotu naladí už před akcí. Hned vedle O2 arény budeme mít v den mega koncertu zónu s pódiem a hosteskami. Zábava tak začne už během sobotního odpoledne.
3: Marketingový ředitel Impulzu Michal Rajnoch odhaluje bonusový program.
4: Vystoupí tam Hubeníci, Groove Army a Toky a budeme tam mít také Love Song Orchestru, která by měla návštěvníkům koncertu připravit takové hezké přivítání a navodit je na atmosféru, kterou následně zažijí prostě po tu aréně.
3: Bez mejdanové atmosféry nenecháme ani ty posluchače, kteří se naší největší hudební akce nemůžou zúčastnit. Programový ředitel Impulzu Ondřej Cikán potvrzuje, že budeme přímo z místa dějiště živě vysílat.
5: Do našeho mobilního studia, které bude v O2 aréně, dorazí exkluzivní hosté, vyspovídáme Petra Jandu, Michala Davida a nahlídneme i do backstage, do toho, jak se tvoří český mejdan s Impulzem.
3: Několikrát se během večera taky živě propojíme přímo s pódiem.
5: Budeme přenášet Šinasky, Olympic a Mirai, tři velké hvězdy letošního českého mejdanu.
3: Mejdanové vysílání skončí až ve 10:45. Tomáš Kabát, Rádio Impuls.
1: Hokejisté Plzně potvrdili úžasnou formu. V Lize mistrů zůstali 100% i po posledním šestém utkání v základní fázi. Na její závěr vyhráli na ledě finské Saipy 6-3. Postupy vybojoval také Liberec, který zvítězil v Davosu 2-0. Bílí Tygři si po úvodních dvou porážkách bez bodového zisku připsali čtvrtou výhru za sebou. Do vyřazovací části díky tomu postoupilo kompletní trio zástupců české extraligy. Už dřív si totiž zajistili postup Pardubice. V osmifinále ale se Plzeň utká s Davosem, Pardubice změří síly se Saipou a Liberec čeká Kolín nad Rýnem. Úvodní zápasy se odehrají 10. a 11. listopadu. Dnes čekáme hlavně sluníčko, mraky se objeví nejvíc na Moravě a ve Slezsku. Ráno se můžou vyskytovat mlhy, které se během dopoledne rozpustí. Naměříme maximálně mezi 12 a 17 stupni. Ze zprávy to všechno, příjemný poslech vám přeje Lenka Svobodová.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Radio Gold Impuls. 2 hodiny. Zprávy.
1: Pekaři potřebují mladší posily. V pekárenství totiž mladí lidé chybí. Přilákat je k řemeslu má nová kampaň A co když, kterou před novináři zahájili zástupci Svazu pekařů a cukrářů. Cílí na studenty 8. a 9. tříd. Chce zvednout povědomí veřejnosti o moderním pekařství. Právě malý zájem o pekařské řemeslo a rostoucí náklady patří mezi hlavní problémy pekařů. Pekárenství potřebuje podle svazu zhruba 1000 absolventů každý rok. Aktuálně jich obor dokončí asi 200. Český mejdan s Impulzem bude letos v černozlatých barvách. Návštěvníci naší největší hudební akce se v sobotu v pražské O2 aréně můžou do oslav jubilejního ročníku zapojit tím, že si na sebe oblečou něco v této barevné kombinaci. Připravený je mimořádně pestrý program. Programový ředitel Impulzu Ondřej Cikán potvrzuje, že děním na skoro 5hodinové hudební show bude částečně žít i naše vysílání.
2: Mejdan si užijí i posluchači, kteří nedorazí do O2 arény, protože budeme přenášet hned několik věcí z Českého mejdanu s Impulzem. Je to 10. ročník jubilejní. Naše vysílání startuje v sobotu 17. října už ve 4 hodiny. Připravíme pro posluchače živák Činasky, Olympic a Mirai.
1: Kromě toho budou do našeho mobilního studia přicházet i hosté jako Michal David nebo Petr Janda. Popíšeme také zákulisí akce. V ostravské zoo se narodila 2 mláďata levharta ceylonského. Chovatelé to považují za velký úspěch, protože za poslední rok se jedná o jediná mláďata narozená v rámci evropského programu. Populace levhartů ceylonských v lidské péči je nevelká. V evropských zahradách čítá jen 60 jedinců.
3: Novorozená ostravská mláďata jsou plně závislá na péči samice, která je zkušenou matkou. Chovatelé zde nijak nezasahují, všechno ale sledují prostřednictvím kamer. Brloch má vyhřívanou podlahu a samice ho udržuje v čistotě tím, že po svých mláďatech konzumuje exkrementy a sama se chodí vyprazňovat mimo brloch. Chovatelé tak mají jistotu, že v tomto uzavřeném prostoru nehrozí šíření infekce. Levharty ceylonské zahrada chová už bezmála 50 let